Vlaje. Kanál 77. Tvojte omílení hitovi. Tvojte omílení hitovi. Hey, this is Rihanna. Vlaje. Kanál 77.